odovzdám sa ti, u tebe sa obrátim. Keď prší z oblakov, lieč ma prosím hociako. Keď prší z očí mi, tak so šatami mokrými,